0: sem zvuk. V dóze náplně tančím a zpívám a hopám se na vlně. Pro velkou myšlenku jdu s tajemstvím do války. Sem zvuk a zvučím a toužím do dálky.
1: Sem vlna a nesu zvuk sferickým řevem a poruchami od burzovných zpráv až páni a dámy. Po dobrou noc nesu zvuk zápravy tónu, chrlím do mikrofonu.
2: Jsem mikrofon, citlivý jak lidská duše, pluše a suše vnímám a hltám zvukové tóny. Cévy mé jsou již plný až prasknutý, hledám cestu k lidskému uchu, volám slávu lidskému duchu a hledám amplion.
3: Nesu svých útrobách zvuk, vlny a mikrofon. A lidská ruka dvěma prsty mo vůli hubic mé útroby rozdává milionům eostachových turbic a žijí mou sílu. Jsem tlumočník světa dílu.